0: První školní den s Pardubickým krajem.
1: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
2: Do školy!
0: A na co se malí školáci těší nejvíc?
3: Já se těším do školy na tělocvik.
4: Já se těším na hudebku.
5: Já se těším na matiku, na kuky.
6: No, že potkám nový spolužáky.
7: Já se těším na matiku.
8: Já se navíc těším do školy na češtinu.
0: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Černá Hora.
2: Better days are coming, if no one told you.

0: potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti návrhu rozpočtu pak ministerstvo zveřejní během dne. Jisté už je, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Počet Čechů, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem, dál klesá. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo 15 tisíc na celkových 3,9 milionu. Vláda proto schválila změnu zákona, která má zájem o penzijní spoření zvýšit. Zaměřit se chce především na mladší lidi, aby si vytvářeli větší rezervu na stáří. V americkém národním parku Grand Canyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: ŘSD začalo na silnicích první třídy v Pardubickém kraji instalovat automatické sčítače dopravy. Práce postupně proběhnou na 6 místech, třeba u Čeperky, Valů u Přelouče, Hrochovatýnce nebo Draškovic. Dopravu budou řídit pracovníci stavby a hotovo by mělo být ve druhé půlce září. Řidiči proto musí počítat s dočasným kyvadlovým provozem. No léto nám na východě Čech nekončí, dneska bude polojasno, od západu postupně oblačno a máme slíbené teploty v rozmezí mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo. Minuta po šesté startuje pondělní snídaně, krásné ráno s vámi, Jasmin, ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky ženáč David.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
3: Všem.
2: A taky Michal.
1: A já, krásné ráno, poslední den prázdnin.
2: Ano, poslední srpnový pondělí, ty jo.
1: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme, hezký ráno. Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní Hit Radio a snídaně šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přece jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co ve dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo.
2: Tak ty jsi
0: se s tím o tom prázdnin.
1: No to to jo.
2: Tak to je pecka.
0: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, proč jsem se jako něco u moře, nebo no, na tak, chalupě.
0: Tak ty máš svatbu.
1: Ty máš svatbu. Dobře,
0: no. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
0: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době, po prázdninách, minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo. Minuta, ve které můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase 3 věci. Kdo jste? Odkud jste? A chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
0: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hnedka takhle z kraje pondělní snídaně další parádní hity, tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity. Gon na Hit Rádiu, 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka Plzeň, koncert Marka Straceného.
1: Květa Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký. Tomáš Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s 3letou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám plný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavření ve studiu. Ty.
0: A ty jsi jenom tu svatbu, víš, co o to. Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu mnohem, o mnoho víc, takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné

0: Soulinkyni, čtvrt na sedm, jedna minuta k tomu, krásné ráno z Hitrádia, s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence, což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den, akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, kontrolní otázka, kolik váží standardní novorozenec?
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5, já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to, já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk, 5-kilový chlapeček.
2: Tak no prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Pět kilo, to je...
0: Pět kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik mělo třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste to poprvé drželi v náručí. Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejméně?
1: Ty jo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejméně? 2 kila, 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No. Nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Lenny Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát. Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou, dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. V řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
3: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
4: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Americký potouček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
2: Dobře.
4: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
2: Jsem v začátku.
4: Beautiful, nejde k toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni.

0: po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do pátého patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Vy si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo, co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je ta asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na
0: celou svatbu.
1: A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A do tě přišel zapojit, co?
1: Tak přijel se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no, ale zaskočil tě skvěle náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je paráda.
1: Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: už no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda, s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jedinej a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejedl, protože jednak na to ani pořádně není čas. Druhá je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak samozřejmě byl, snažil jsem se to namíchat, ale druhý den mi blbě bylo. No,
0: no tak jako je to svatba, no.
1: Musí dejt.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se tě zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kde vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je. No, tak je to...
0: Je to... Ještě takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli po reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen.

0: tam buďte v Chocni, kde se nově pracuje v Nerudově ulici. Je neprůjezdná a jezdí se proto okolními ulicemi.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: pondělní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hit Radio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hit Radio. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dveře.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nová sezóna.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
0: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
2: I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek. Stát by díky tomu měl ročně ušetřit až 5 miliard korun. Policie zabránila útoku na pochod fanoušků Slávie před pražským derby se Spartou. Asi 20 mužů na Letné rozebíralo dlažbu a podle policie chtělo na průvod zaútočit dlažebními kostkami. Policisté zabránili také dalším dvěma střetům a jednoho člověka zadrželi. Pochodu od Národního divadla na stadion Sparty se zúčastnilo zhruba 500 slavistických fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Oprava zhruba kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradce Králové vstupuje do poslední etapy. Po opravě pomalého jízdního pruhu a nájezdových ramp se teď práce přesouvají do rychlých pruhů. Provoz ale zůstane zachovaný v obou směrech. A co máme informace, tak rekonstrukce bude hotová začátkem října. No ještě se na Černé Hoře podíváme na to naše pondělní východočeské počasí. Vypadá to dobře. Mělo by být převážně polojasno, maximálně od západu přibude mraků, bude oblačno a teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
7: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ránko.
10: Krásný poslední srpen.
8: Snídaně šampionů.
9: Je tady s námi i David, ahoj Dave.
11: Ahoj, dobré ráno.
9: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
10: No je.
9: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor.
11: Pojďme hrát.
9: Pojďme hrát, hezké ráno.
8: Hit Radio Černá Hora.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já si myslím, že někdo přijde na rozhovor.
1: Ne, ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a předminulej týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou přítele. Ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla, takže se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám a najednou zvonek a překvapení. A já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vidět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám, já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno. Jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byly naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveří. Asi ne, co?
1: A oni se občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v 5. patře. Takže jsem
0: jasně.
1: Ani fakt jsem jako neměla
2: pak dělat,
1: čas.
2: Že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva se k tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co u Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je já ještě jak kvůli rádiu chodím brzo spát, viď, tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
1: Mějte se.
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jestli to stalo a nic to bylo pořádně za den, ale asi všední, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou jsme jako věděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já mu šel odevřít, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem si vzal na sebe a teďka, dobré ráno. Já teď jsem na tu vodu a já...
2: S čím si dáte?
0: Ještě vám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel, no. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. No a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David. The first time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční můra. Ne, že bych toho člověka nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: Jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamče z Pluháče píše, ahojky, mně se stalo ve 4...
0: Odkud z Kruháče?
1: Z Pluháče. Mně se stalo ve 4 ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok, já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jakože jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale...
1: Já myslela, taky nechtěl.
0: Oni určitě přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady to návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme, my vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost a taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

0: Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude tu rychlá pětka. Rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to přidáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový auto zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D11, dávejte si velký pozor ve směru na Prahu. Máme informaci, že kolem kilometru 6,5 leží předmět přímo na vozovce. Projíždějte tam s opatrností.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Hit Radio.

0: půl osmé, Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mi přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
0: Třeba tady,
3: přesně.
2: Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nůža.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete, pozor, ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937

0: Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, je třeba Kristýna chce soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohleto vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na Sever Čech, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Prosím Ahoj. Tě, pověz nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravené, tašku máme už někde asi od května, takže
1: máš první,
0: no. No jo, tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, bude to přejde.
2: Zatím jo. Neví, že co jde.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek. Myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Můžeme. Ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední pátou otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge je tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: minutě na 8.
1: Za 2 minuty vy si dáváte pondělní Hit Radio snídaní šampionů.
2: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutej batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto, a až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě, že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás, a to mi přijde bomba.
1: Nebo něco jako ubrkic, jo?
2: Ubrkic, přesně.
1: Něco takového. A to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
2: Jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
1: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznis.
2: No to rozhodně.
1: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
2: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
1: Jo.
2: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
1: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
2: Někde asi, jo.
1: Za chvíli další, ty Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia, Give Me Love, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Best Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Best Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Slyšíte tu nádheru?
0: Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
17: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Richtová. Pozor na vážnou nehodu na Náchodsku. Stala se v Jaroměři v ulici na Valech na kruhovém objezdu, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě teď zasahují záchranné složky.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Vinila v 7.55. Dobré ráno, šampioni. Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dámy a pánové, je tady nový trend. Super trendem je nudismus.
1: Nudismus známe, ale...
0: To by došla řeč, česně.
1: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo já?
0: Na vzestupu, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že schodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píše se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
1: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, ježiš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je. A on tam je úplně nahej týpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
0: Tak co by ne, tak...
2: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, ježiš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
1: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
0: No, tak potřeba provětrat to temno, co se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
3: Tak to je vám... normální, ne?
0: No ale jako úplně.
3: No to je normální, ne?
1: Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
0: Takže ti nebude vadit, jasně. Co? Ne, pardon.

to můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na tý poradě. Ježíš. One Republic Sunshine, další parádní hit pro vás dneska ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí s novým trikem, falšují datum výroby. Díky tomu mohou vůz vydávat za novější a výrazně zvýšit jeho cenu. Stále se objevují také stočené tachometry, falešné VIN-kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm a místy také bouřkami. Už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: ŘSD začalo na silnicích první třídy v Pardubickém kraji instalovat automatické sčítače dopravy. Práce postupně proběhnou na 6 místech, třeba u Čeperky, Valů u Přelouče, Hrochovatýnce nebo Draškovic. Dopravu budou řídit pracovníci stavby a hotovo by mělo být ve druhé půlce září. Řidiči proto musí počítat s dočasným kyvadlovým provozem. No léto nám na východě Čech nekončí, dneska bude polojasno, od západu postupně oblačno a máme slíbené teploty v rozmezí mezi 23 až 28 stupni Celsia.
7: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: A taky s Davem, dobré ránko.
12: Krásný pondělí.
13: Snídaně šampionů.
11: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste si nás pustili k tělu. 8:03 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď. Tones and I, Dance Monkey.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio 7 minut po 8. Dobré ráno.
1: Možná jste to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
0: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech. Takže teda, a myslím, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit.
2: Asi spíš.
0: No, takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
2: Se zrovna či takový docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
0: Pojďme na muziku. Aneta Lengerová, Srdco tepec. 8 hodin 8 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 8 hodin 17 minut.
1: Na Hit Rádiu.
0: Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
3: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
3: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: První školní den s Pardubickým krajem.
7: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
8: Do školy!
6: A na co se malí školáci těší nejvíc?
9: Já se těším do školy na tělocvik.
10: Já se těším na hudebku.
11: Já se těším na matiku, na kuky.
12: No, že potkám nový spolužáky.
13: Já se těším na matiku.
14: Já se navíc těším do školy na češtinu.
6: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.

0: Bartová. Připomínám nehodu na Náchodsku v Jaroměři. Opatrní buďte v ulici na Valech. No a pozor taky v Hradci Králové, kde stále čeká dopravní omezení v Jaroměřské ulici.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, krásné ráno. Posloucháte Snídaní šampionů, je přesně 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update. Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 km od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si z toho tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřela, říkali, hele, ty vole, Franto, už jsi někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: tohle tady blízko, milujeme.
1: Tak všechno
0: snad vás baví Nová poetika blízko na Hit Rádiu v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
2: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív a vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
2: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radia stále parádní pondělní ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Attention! Jen

0: prostředí slunné Andaluzie, nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Safír je dohromady šafír. To říkala jste, Jasmin, já musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8.48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k miminku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství. Prostě.
0: Říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako Jasmin v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětý prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence 8.49. Tak krásný ráno, šampion.

0: tady
1: poslední
0: dneska.
1: Srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě do syta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tak se mějte krásně, zvládněte pondělek.
0: A zítra ráno, ahoj.
1: Pa, pa.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, ano to na trase ze Semil na Novou Paku u odbačky na Slanou. Havarovala tady dvě osobní auta. Počítejte určitě s omezením. Také opatrně na dálnici D11 na 61. půl kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu. Stojí tady u krajnice porouchané osobní auto. No a ještě na trase Vrchlabí směr Trutnov u Černého dolu, tak tady probíhá čištění vozovky, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
3: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pětice horolezců uvízla v noci na Milenicích v Adršpašských skalách. Jeden z nich zůstal viset na laně. Hasiči je po více než 10 hodinách dostali bezpečně dolů. Všichni byli vyčerpaní a prochladlí. Pod příspěvkem na Facebooku hasičů se potom strhla ostrá debata, kterou hasiči mírnili slovy: buďte prosím ve vyjadřování slušní. Zároveň lidem připomněli, aby při výstupech dobře zvážili své síly, možnosti i počasí. České dráhy čekají na konci prázdnin nápor cestujících a radí mrknout před cestou na takzvaný semafor vytíženosti vlaků. Červená znamená plno a pokud nechcete cestovat jako sardinky, vyplatí se vybrat méně vytížený spoj anebo vyrazit brzy ráno nebo večer. Od tohoto týdne se navíc vrací některé školní spoje, takže s návratem dětí do lavic bude rušněji i na kolejích. Hradec Králové čeká v tomto týdnu pořádná podívaná. Další ročník balónového nebe. Od středy do soboty budou nad městem létat desítky horkovzdušných balónů. Vrchol přijde v pátek na louce akademika Bedrny. Posetmění je v plánu noční show, při které se balóny rozáří do rytmu hudby. No a jestli si říkáte, že už jste tohle někdy viděli, tak máte pravdu. Loni nad Hradcem najednou vzlétlo rekordních 81 balónů. A teď tenis na Černé Hoře. Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem z Argentiny.
5: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Probudili jsme se do oblačného zataženého rána, přes den čekáme přehánky nebo déšť a nejvyšší pondělní teploty na východě Čech 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
11: Lidi, krásné pondělí, ať už je venku, jak je. Přeji, z devátou začíná dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, s tím také výměna moderátoru. Já jsem Jana Šumurdová a protože mi pokaždé udělá radost, když píšete, tak mám pro vás za chviličku téma. No a jelikož je jasné, že většina z vás máte už pracovní nasazení, tak aby to hezky utíkalo, posílám muziku. Je tady David Guetta a Kim Petras.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Samu Haber, možná někdo podle hlasu jste poznal, když si zpěvák Sunrise Avenue, tak ten nám teď dohrál na Hit Rádiu Černá Hora. No a pojďme na téma. Zelená svačina, překvápka, co třeba vaše děti nosily do školy, že jo, to vše může ukrývat školní batoh. Určitě už máte všichni školní batohy vyprané, připravené nebo nakoupené nové. Pokud máte nové, věřím, že snad nikdo jen tak nevyhodíte batoh, aniž byste teda prošli to, co tam je, to, co tam zůstalo, že jo. Pojďme si teda zrekapitulovat, co vše se dá nalézt v batohu, ať už na konci školního roku nebo před jeho přípravou do školy. A jelikož moc dobře vím, co jsem v batohu někdy nosila, tak třeba dětem každý den kontroluju svačinu, že jo, aby tam nic nezrálo. Přesto mě batoh syna překvapil, a to když jsem tam našla spousty hraček, autíčka a takový ty věcičky z Kinder vajíček. Takže rodičové a klidně i vy děti, co jste objevili ve školním batohu? Pište nebo nechte hlasovku na našem WhatsAppu 601 292 464.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Černá Hora, jeho pondělní dopolední drive. Řešíme téma školní batohy a co jste v nich našli. Hanka píše, ahoj Jani, tak náš syn tam měl stvrdlé bombóny a pozvánku na narozeniny, na kterou bohužel teda tím pádem zapomněl. Za to já jsem tam jako malá měla aspoň 3 svačiny a to pak šel i batoh do koše. Takže klasika, no. Díky moc, Hani. A na 601 292 464 mi dál pište, nebo pošlete i hlasovku. Tam se, co zajímavého jste našli ve školních batohách. No a po muzice, kterou vám pustím za malou chvilku, si dáme vaše další příběhy. Díky moc a užívejte dopoledne s Hit Rádiem Černá Hora.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máme pro vás tip na...
1: I montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce M.

0: najdete na mmreality.cz.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

9 hodin 34 minut posloucháte Hit Radio Černá Hora a jeho dopolední drive. Zdraví vás Jana Šumurdová. No a máme tady klasické téma, to školní batohy, že jo, tady 31. srpna pořešíme. Školní batohy a jejich překvapení, co jste tam našli? Tak předem moc díky vám všem, co jste mi napsali. Nejčastěji uvádíte staré jídlo a kamínky. Vybrala jsem i pár netradičních nálezů a to nejlepší mám samozřejmě nakonec. Pojďme začít ale teď zprávou od Marie. Ahoj Jani, tak mi někdy v květnu hledali manželovi brýle na čtení. A ty brýle jsme našli na konci školního roku v batohu naší dcery. Tak prosím vás, pořiďte jí brýle, jo? Lucie, zdravím Rádio Černá Hora, tak jelikož mám dceru v pubertě, tak v jejím batohu jsem našla rtěnku, řasenky a i některé moje kosmetické věci. Od teďka vím, kde mám hledat, až mi zase něco bude chybět. No a pozor, mám tady zprávu od Zuzky, která mě jako snad rozmydlila úplně, když jsem to četla. Začnu, jo? Schválně, jestli se to někomu taky stalo. Ahoj Jani, já jsem u svého 17-letého syna našla v batohu obaly od sladkostí, balíček kondomů a staré ponožky. Ty bláho. No tak já asi v 17 synovi prát batoh nebudu. Pánové, když jsme u toho, vzpomenete si, co jste v batohách taky v 17 nosili?

Weather, Sim, Sabor na Boj. To je pondělní dopolední playlist na Hitrádiu Černá Hora. Díky, že jste s námi. A díky vám všem, co jste se také zúčastnili našich letošních letních jíst. Naposled jsme za vámi byli teďkom v Pardubicích, Žamberku, v Klumce nad Cidlinou a taky jsme vás navštívili v Jičíně, na Rozkoši, v Hradci Králové, v Trutnově, ve Dvoře Králové a tak dále. Zkrátka letošní východočeská koupaliště jsme si užili s vámi, rozdali jsme vám spousty krásných cen, vy nám dali úsměvy a super náladu a fotky z letních jíst najdete buď na našem webu hitradio.cz nebo na našich sociálních sítích. No a v neposlední řadě je potřeba taky poděkovat našim partnerům, bez kterých by to také nešlo. Takže moc krát děkujeme, no a budeme se těšit zase příště a třeba už brzy.

0: velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
2: Sobota 5. září.
1: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášeno jedno porouchané vozidlo, a to na dálnici D11 na 61,5 kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu. Stojí u krajnice porouchané auto, tak s tím počítejte. No a ještě na trase Zíčina do Mladé Boleslavy u Sobotky probíhá údržba směrových sloupků. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
6: Nová sezóna s

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
2: Rádia.cz Hit Rádio Černá Hora.
3: Deset hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pro studenty za 5 minut 12 a někde už 5 po. Kdo schání studentskou koleji, měl by se pospíšit. V Hradci Králové je plno a univerzita odmítla přes 300 žádostí. V Pardubicích zbývá z 1200 lůžek už jenom asi 70 míst a dalších 300 studentů čeká pod čarou. Kolejné začíná na sumě 4000 korun měsíčně. Vyhlášená pouť v Heřmanově Městci opět provětrala peněženky. 3 minuty na ruském kole výjdou na 150 korun, strašidelný hrad na stovku na osobu, langoš je za 140 korun. Přesto bylo plno a dneska končí pouť tradičním posvícením, na které dostanou volno i místní úředníci. Alkohol za řidítka nepatří, to víme všichni, ale ne každý to respektuje. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů a 4 lidé se zranili. 3 skončili v nemocnici. Policie zjistila, že všichni 4 zranění byly pod vlivem alkoholu. U některých navíc chyběla helma. Policisté teď hledají svědky nehody, která se stala mezi Živanicemi a Lázněmi Bohdaneč. S kapitánskou páskou přivedl fotbalovou Spartu do domácího nedělního derby. Záložník Adam Karabes jistě věřil, že nakonec nebude rozebírat výsledek 0-3. Mrzí mě, že jsme nebyli efektivní, zdůraznil po prohře se Slaví.
4: Jako vypracovali jsme si poměrně toho dost, ale prostě jsme to neproměnili a pak relativně úplně jednoduše vlastně z nějakých ojedinělých jako
3: Fotbalisté Slávie bez porážky vedou neúplnou ligovou tabulku, Letenští jsou aktuálně 7. Plzeň jen remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec prohrál v Teplicích 0-2, fotbalisté Liberce porazili doma Hradec Králové 2-0.
5: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Poslední prázdninové pondělí přináší do východních Čech hodně oblačnosti, taky přehánky místy déšť a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
6: A Jana Šimurdová, ty největší hity pro vaše pondělní dopoledne. To vše na vás čeká tady na Hit Radio Černá Hora už za moment, tak...

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: A Hit Rádiu Černá Hora, no a pozor, my máme pro vás penízky.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, ano, Hit Rádio Černá Hora má pro vás zase peníze. Rozdáme, prosím pěkně, až 100 000 korun. Vaše ráno už nebude jako každé jiné. Čeká vás výhra od 5 000 korun a výš. Záleží, kdo otevřete a kdo ne. Určitě chcete taky vyhrát a hlavně teď na začátku školního roku, že jo, kdy výdaje prostě lítají na všechny strany. Pojďte se tedy registrovat, a to na náš web hitradiochernahora.cz, a hlavně nám napište adresu, kde vás každé všední ráno v 7 hodin 10 minut zastihneme. No a pokud nám otevřete, máte od nás peníze. A pokud ne, částka se navyšuje o 1 000 korun. Startujeme na 5 tisících. Registrace právě teď probíhají. No a od 7. září, což je přesně za týden, už přijedeme k prvnímu z vás. Takže dobře promyslete, kde teď celé září v 7 hodin a 10 minut budete, a hodně štěstí. Více už na našem webu hitradiochernahora.cz.

0: 31. srpna, ladíte Hit Radio Černá Hora. No jo, už to asi slyšíte posty, je tady prostě konec prázdnin, poslední den, někdo jste si vzali ještě volno a trávíte ho třeba s dětmi, někdo jste v práci, tak ať už nás posloucháte kdekoliv, jakkoliv, tak vám přejeme krásný den i s tím, že prostě hold teď na spoustě míst prší. Za chvilku pošleme muziku, aby vám bylo s námi nadále příjemně, bude Rihanna, také Dasha na Hit Radio Černá Hora.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma, když něco...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí. První školní den s Pardubickým krajem.
4: Hurá! Do školy!
5: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
4: Do školy!
3: A na co se malí školáci těší nejvíc?
6: Já se těším do školy na tělocvik.
7: Já se těším na hudebku.
8: Já se těším na matiku, na kuky.
9: No, že potkám nový spolužáky.
10: Já se těším na...
11: Já se navíc těším do školy na češtinu.
3: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
2: Sobota 5. září.
1: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

Černá Hora dohrála Daša její Austin a že to tady máme pohádkové, tak to potvrzuje i to, že se tady u nás na východě Čech natáčí pohádka Líné království. Natáčení probíhá v Krňovicích a během září se přesune do Nového Města nad Metují. Natáčet se bude také v Kostelci nad Orlicí. No a pohádka by do kin měla dorazit v březnu příštího roku. A jestli vás třeba zajímá, o čem by to tak mělo být, tak ve stručnosti hlavní hrdinka Amélie se po studiích vrací domů a zjišťuje, že její maminka zmizela a celou zemi ovládla zlá čarodějnice Drahomíra. Aby odhalila pravdu, vydá se Amélie na nebezpečnou cestu, na které potká mladého kováře Jeníka. No, asi tušíte, jak to může dopadnout, nicméně, milí rodičové, nechte si to pro sebe a pak běžte na to, prosím, do kina. Tady je David Koller, Chci zas v tobě spát. Kdo by si teď nedadnul, že jo? Jste zítra Rádiem Černá Hora.

0: Černá Hora. A kdo právě někam cestujete nebo už parkujete, pojďte nám dát vědět na naší dopravní linku 800 110, to, jak vypadá vaše cesta, jestli třeba o něčem víte. Díky moc za to, no a 2 minuty před celou dáme pravidelný dopravní servis. Do té doby pošlu z muziky třeba Hunter X a Golden, a nebo taky Shakiru a její Zo. To nám docela rozjasní aspoň to počasí nad námi. Jsme Hit Radio, Černá Hora.
1: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na Dex.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
9: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
12: tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
17: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a musím říct, že ty východočeské silnice teď vypadají celkem klidně. Žádná větší komplikace, hlásíte nám akorát nehodu a to teda na Semilsku v Turnově v ulici 28. října. Tady bourala dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně. No a pozor také na trase Vrchlabí směr Trutnov. Tady u Černého dolu bude probíhat čištění vozovky a to až do dnešního večera. Tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradec Králové, Hradcem Králové proletěl triatlonový Ironman. Pod dýzátky hrál Bešiktaš i Panathinaikos. Do Hradce se sjeli i špičkoví tenisté, cyklisté i hokejisté. Zkrátka Hradec je městem sportu a aby takový zůstal, tak vedení přichystalo desítky milionů v dotačním programu. Na podporu sportovních činností dětí a mládeže pro příští sezónu je připraveno více než 26 milionů korun. Podpořen bude mimo jiné fotbalový klub Slavia Hradec Králové, taneční skupina T-Base a nebo taky bruslařský klub. Skoro 26 milionů korun je na stejnou sezónu vyčleněno v dotačním programu na vrcholový a výkonnostní sport. Tyhle peníze se rozdělí 29 žadatelů. Mezi nimi je TJ Slavia, TJ Sokol a třeba TJ Montas Hradec Králové.
11: Podpořeni budou také šachisté ze šachového klubu Lípa, orientační běžci z OK 99 Hradec Králové a upozaděni nebudou ani extraligoví hráči ze Squash Centrum v klubu Hradec Králové.
10: Uvedl náměstek primátorky Miroslav Hloušek. Hradec Králové podle něj už nachystal i sportovní dotační program na příští rok.
11: Jedná se o dotace na pořádání významných celorepublikových či mezinárodních sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrovaného sportovce, kteří přispějí k rozšíření a obohacení sportovně kulturního života ve městě v průběhu celého příštího roku.
10: Dodal náměstek Hloušek. Termíny pro podávání žádostí pro první kolo jsou od 2. listopadu. Vyčleněná je suma 2 miliony 200 tisíc korun. V Hradci Králové bude už tuhle sobotu den s letadly. Ředitel společnosti letecké služby Hradec Králové Pavel Rindt láká na prohlídku letadel. A co bude dál k vidění?
12: Letiční technika, vyhlídkové lety, soutěže pro děti a soutěže o letecké zážitky. S hlavní cenou letem v MIGu 15.
10: Díky za pozvánku, teď ale na Černé hoře už končí další Královéhradecké aktuality.
13: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: A ještě počasí, víkend nám vyšel hezky, aktuálně nám ale na většině území východních Čech prší, teploty okolo 20. Odpoledne začnou srážky ale postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno a teploty by se měly vyšplhat někde až k 25 stupňům, no a na horách teploty 17 až 20 stupňů.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Tři minuty po jedenácté, s vámi Jana Šimurdová a dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Díky, že jste s námi. Společně máme před sebou ještě hodinku, no a když už máme ten konec léta, tak si povíme začátkem této hodiny věci, které znamenají to pomyslné loučení s létem. A schválně, jestli něco z toho jste vypozorovali i u vás. Připraveni už jsou Linkin Park, tak si je pojďme dát.

0: Maroon 5 a jejich Memories na Hit Rádiu Černá Hora. No a máme tady od vás aktuální info z cest, hlavně teda pro vaše peněženky.
1: Ahoj, tady zníš Roman Bacha v obci Čestice u Kostelce, čihají tady policajti, tak čau.
0: Tak čau a moc díky, Romane, a šťastnou cestu. No a já v úvodu dnešní 11. mluvila o tom, co podle vás znamená, že přichází konec léta. Je to ten okamžik, kdy začnete řešit dárky na Vánoce? Už se vám nechce třeba koupat, protože je vám na to zima? Nebo vidíte v obchodech místo plavek školní potřeby? Někde i pomalu podzimní i halloweenskou nabídku. Našla jsem článek, jak poznáme, že na východě Čech končí léto, jo? Tak takhle, myslím, že je to asi v celé České republice stejné. Uvedu teda aspoň tři příklady, které se tady píšou, jo? Tak třeba večer je dříve tma. Nebo začneme častěji vytahovat mikiny. A nebo se taky začneme říkat věty typu tohle léto nějak rychle uteklo, příští léto pojedeme tam a tam. Tak co? Co je podle vás takový ten typický konec léta? Tady jsou na Hit Rádiu Černá Hora Imagine Dragons a Sharks.

0: Enrique. Ladíte Hit Rádio Černá Hora, co vám hraje nejvíce hitů a dělá třeba tak teď i lepší dopoledne? No, kdo už máte polední pauzu, tak hlavně dobrou chuť. Za chvilku mám pro vás jeden naprostý fashion úlet. Nosíte ponožky v sandálích? Tak jste jednak typický Čech a jedete prostě módní bomby. Více o ponožkách v sandálích za chvilku, protože tohle chcete. Dávám s Bohem městu ve známém. A určitě chcete taky muziku, budou už za chviličku Miraj a Cesta z města, tak si na to počkejte. Jsme Hit Rádio Černá Hora.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznám.
1: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a

0: vejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Kanáriu, Černá Hora. No a Češi jedou prostě ty největší fashion trendy. Jakmile potkáte někoho s ponožkami v sandálích, je to prosím vás ne módní faux pas nebo trapas, nebo jak to říct, ale jakože něco, co se fakt nosí. Jo, tak krom spousty lidí teda v teplákách, co potkáte na akcích a ve městě, teď ještě ponožky v sandálích. No a jak se to stalo, jo? Tak krom toho, že to je asi pohodlné, si to oblíbili prostě celebrity, třeba manželka Justina Biebera, Hailey Bieber, nebo známá Kendall Jenner. Tady vidíte, jakmile něco prostě nosí slavné ženy, je to módní hit. Já bych řekla, že to je skoro snad diskriminace českých mužů, kteří se to tady snažili protlačit roky.

0: A tady Hit Radio Černá Hora a jako když začaruje, dnešní dopoledne nám pomalu končí. Mám pocit, že někdo chce, aby už ten srpen byl opravdu rychle za námi, nicméně pro spousty z vás to znamená, že náročné pondělní dopoledne také pomalu končí a přichází ta lepší část pondělí. Já vám děkuju, že jste byli s námi i teď, také děkuju za vaše zprávy k tématu překvápka školního batohu, no a rodiče, hlavně vy děti teda. Jestli nás posloucháte, tak vám přeji zítra ráno vykročit z domu pravou nohou, nebo pravou nohou vkročit do školy. No zkrátka, ať se vám daří, ať máte úspěšný školní rok a najdete si minimálně jednu věc, co vás bude ve škole bavit. Mějte se krásně, lidi. Za chvilku v pravé poledne tady máte srdcovky a já se na vás těším na Hit Radio Černá Hora zase zítra od 9 do 12. Ahoj!
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: První školní den s Pardubickým krajem.
11: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
12: Do školy!
10: A na co se malí školáci těší nejvíc?
13: Já se těším do školy na tělocvik.
14: Já se těším na hudebku.
15: Já se těším na matiku, na kuky.
16: No, že potkám nový spolužáky.
17: Já se těším na...
18: Já se navíc těším do školy na češtinu.
10: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.

0: Vyhraťte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V tuhle chvíli nemám žádný info o nehodě. Silničáře potkáte do večera na trase Vrchlabí Trutnov u Černého dolu. Čistí tam silnici. U Sobotky směr od Jičína spravují směrové sloupky. No vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkar.cz.
2: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
3: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat, a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
7: Cílem kyberšmejdů je získat platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám.
9: V Jičíně roste u Cidliny obří odpočinkový park a už teď je pořádně vidět, jak se mění bývalá louka. Na 12 hektarech vznikne cyklostezka, skatepark, pump track, hřiště a dokonce 5 metrů vysoký kopec na sáňkování. Park za 153 milionů korun má být hotový v první půlce příštího roku.
10: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
9: Krkonoše, taky Náchodskou pod dešťovou palbou, ale pomalu ten déšť odchází do Polska. Odpoledne budeme bez ve východních Čechách a teploty do 25 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song byl jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit a on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
0: Hit Radio Černá Hora.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

skvělej, tak jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Katie Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Katie Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Katie Dennis, Touch Me All Night Long.

0: Naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nelly mu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky. Takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je, a na place to prostě nikdo neřešil. Takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem, jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodařilo bohužel navázat a následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět, jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč, to je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se

0: parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. Pojďme se při pondělku dojmout. Proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše. Ahoj, když jsi řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts. Pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží. Jo, už víme, že to jde. Že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové. Naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret,

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát, posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat. Taky my jsme si tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Pitbull a Kesha nebo Temper City, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, 10 minut skluz, hlásíte na cestě z Vysokého Mýta na Cerkvici. Skvělá zpráva přichází z Hradeckých Plačic, už zítra bude znovu otevřená po opravě Kutnohorská ulice. No vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka e-shop roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
6: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám.
8: Na Černé hoře vás bereme do Poličky, která má nové náměstí a je to velká paráda. Kolem kostela teče potůček, přibylo hodně zeleně a nechybí ani místa k posazení. Celková proměna vyšla na skoro 50 milionů korun. Navíc vodní prvky využívají dešťovou vodu, která slouží i k zavlažování zeleně.
9: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Máme zase zalito, ve východních Čechách je po dešti, odpoledne už budeme bez, bude polojasno až oblačno postupně a teploty do 25 stupňů Celsia.
10: Hezké odpoledne, 2:13. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Mé.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě, Laura Janáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne než sebevědomím. Takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snaží všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo...
1: Víte co, muži by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě v dlouhodobém stavu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama, protože má největší problémy v tom reálném životě seznámit se, ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní, vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat, začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky, nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkala, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, její kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, které si lidé přejí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon v posteli, na kterým partneři scrollují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním.
1: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice a každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka toho, s kým si teda píšu a co tam dělají. Ale obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně, při jídle, tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, no, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity, a to narušení potom boří ty vztahy.
0: Takže rada závěrem zní,
1: že láska existuje, ale
0: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
1: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
0: Moc vám děkuju, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
1: naslyšenou. Tak já se budu těšit taky, naschledanou.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na té nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Dobrý den.
6: Mautsta, hlíte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

třeba projíždím, že jo, různý novinky a tak. A výborný, výborný článek, jo. Titulek má úplně perfektní. Prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak, jo. Žádný pokus, jo, laciný vtípky nebo pubertální pointy. Neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku. Ale jinak jo, teď to dává smysl. Kdo by to takhle neměl? Prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky. Tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte. A třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím. Já si fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

0: Rosé a Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí. Každopádně, ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo. Má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých, $5,000, jenom $4,999, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžem smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Nová

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech za Jabloním nad Orlicí směr Žamberk se opravuje silnice a naberete tam pár minut skluz v každém směru. Do Kolony taky najdete v Litomyšli směr Svitavy. Jakékoliv vaše dopravní info budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
13: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
1: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Petlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to Novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Petlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám.
14: V Litomyšli pozor, teď se tam mění jízdní řády městských autobusů. Jeden z ranních spojů pojede o 10 minut dřív, aby školáci kvůli uzavírce mezi Kornicemi a Sloupnicí dorazili včas do školy. Spoj číslo 6 nově vyrazí už v 6.55 a mezi autobusy zůstane 5-minutová rezerva pro případný skluz.
15: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
14: Deštníky prý můžeme schovat, odpoledne nám ve východních Čechách bude ubývat oblačnosti, místy až na polojasno a teploty nejvyšší 20 až 25 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 2. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit, teď už je tu Avicii.

Avicii a The Nights. Posloucháte Hit Radio. A je čas, dámy a pánové, zajímá mě, je tohle podle vás pravda nebo bullshit? Dumáte, jestli pořídit dítěti před startem školy mobil? Protože my víme, jak to mají Češi, jo? Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. To už za mě dává docela smysl v dnešní době, že to má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, Drahnělec zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně, je to pravda a je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zase budeme na jedné vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a jak tomu

Ray Dalton na Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne, pravda nebo bullshit, Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo? Martin třeba píše, ahoj, naše prvněčka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý, to si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že jo. Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono, já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano či ne? Další hity k tomu za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

0: Stand By You, to jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Ale tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super. A spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano, jak by k tomu totiž přišel 6letý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil 2letý prcek? No, taky pravda, že jo. Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Rádio Černá Hora.
1: První školní den s Pardubickým krajem.
6: Hurá! Dostali!
4: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
6: Do školy!
1: A na co se malí školáci těší nejvíc?
7: Já se těším do školy na tělocvik.
8: Já se těším na hudebku.
9: Já se těším na matiku, na kuky.
10: No, že potkám nový spolužáky.
11: Já se těším na matiku.
12: Já se navíc těším do školy na češtinu.
1: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No co? Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: plakal si.
3: No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
2: Počkej, a vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě si tě zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte, no, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo, a už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, což znamená putování časem a prostorem, a to s pomocí hudby, ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou.

Momentálně, když jste naposledy slyšeli Boyzone, no dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, a přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No a abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové, tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queenie a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Alex Warren na Hit Radio, krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny, já se zatím loučím, slyšíme se ještě večer u Hit Radia Classic, určitě si to nenechte uhýt, bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Já ty pondělky miluju.
3: Já je taky miluju, protože po víkendu, a máte to stejně, si vyprávíme ty zážitky z víkendu. Máš nějaký zážitek z víkendu?
2: No jasně, nemám teďka asi.
3: Tak to řekl. Nechme to teda na odpolední show.
2: No tak
3: se
2: jo.
3: Rozjaříme.
2: Ve 3 odpoledne začínáme. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
3: Yes.
1: Yeah. Hit Radio Černá Hora.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojíma.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
5: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně před 15. hodinou od vás nemáme žádné hlášení. Vypadá to, že tak jezdíme poměrně v klidu. Jenom pozor, odklízí se ještě dopravní nehoda v Pardubicích v ulici ke Kobelenci, kde byla dneska bouračka dvou osobáků. Za chviličku ale průjezdné. A vaše dopravní info případně volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 10 hodin na skále strávilo 5 lezců, a to na Náchodsku v Adršpašských skalách. Uvízli na Milencích. Jeden z nich visel na laně, ostatní čekali pod vrcholem. Hasiči nakonec všechny dostali bezpečně dolů. Na Facebooku se potom rozjela ostrá diskuze a hasiči museli některé komentáře krotit. Buďte prosím ve vyjadřování slušní, vzkázali. Zároveň upozornili, že při lezení je potřeba dobře odhadnout síly a sledovat počasí. Studentské koleje v Hradci Králové a v Pardubicích se před začátkem semestru rychle plní. V Hradci Králové je plno, univerzita odmítla skoro 350 žádostí. V Pardubicích zbývá asi 70 míst z 1200. No a kolik vlastně ubytování pro studenty stojí? Tak třeba v Pardubicích vyjde běžný dvoulužák zhruba na 4 000 měsíčně. Sardinky pobláznily internet. Trend Sardin Maxing přesvědčuje lidi na TikToku a Instagramu, aby jedli rybičky ve velkém, a to kvůli zdraví a lepší pleti. Prodeje už rostou. V Británii o 30% a v Austrálii lidé jedí podle aplikací sardinek dokonce dvakrát tolik, co loni. Odborníci ale varují, že sardinky nejsou žádný zázračný botox na vidličce. Tenista Tomáš Macháč prožívá pravděpodobně nejsložitější návrat po zranění v kariéře. Poté, co včera prohrál v prvním kole US Open se 110. hráčem světa, Britem Tobym Samuelem 2-6, 3-6 a 2-6, řekl českým novinářům, že po léčbě trhliny v levé noze stále není na herní úrovni, jakou by si přál. Uvedl, že zatím nehraje ani 20% ze svého tenisu.
12: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
11: Tak se nám během dopoledne vypršelo, teď odpoledne ve východních Čechách sprchne výjimečně, mělo by taky ubývat mraku až na polojasno a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Poslední srpnové odpoledne a s vámi odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
13: Krásný pondělek, no a dneska pozor, budeme hodní stříčkové, protože pro vás máme dvě úžasné ceny. Za prvé vstupenky na sobotní výravu, kde vystoupí MiG 21 Bohnoutý Rede Kirken, a taky na led balónem tuhle středu do Hradce Králové.
0: Buďte s námi, všechno rozdáme do 18. hodiny, teď ale už jdeme hrát.

0: No, léto už je prostě za náma.
1: Čudu.
0: Kdo si na něj ale rozhodně vzpomene, a ne asi úplně v dobrým, tak je skupinka ožralých cyklistů. U Lázní Bohdaneč se stala neuvěřitelná nehoda. V noci se tam střetla čtyřčlenná skupina z cyklistů se tříčlenou skupinou cyklistů. Takže sedm prostě kolařů se tam srazilo, všichni byli nadraný samozřejmě. Neuvěřitelný, co se tady u nás v kraji děje.
1: Hele, to je tak, když se někdo nechá inspirovat Tour de France a místo Jonťáku čepuje dvanáctku. Mě by teda jenom zajímalo, kdo tentokrát získal žlutý trikot pro lídra závodu.
0: Bohužel tam bylo hodně červeného trikotu.
1: A taky dýchacích balonků.
0: No, taky. Každopádně, tohle to je storka, kterou když začneš vyprávět někde v hospodě, tak dostaneš ty nejlepší místa, podle mě.
1: Hele, takhle, takhle jako. Hele, pozor na to, pár půl litru z vás Pogačara neudělá.
0: Ale je to hodně nebezpečná záležitost. Tak buďte opatrný, jestli budete slavit někde konec léta. My už teď jdeme hrát na Hit Radio Černá Hora, kamarád.

0: Ohnouti.
1: Tohle jsou Ohnouti a vlastně jedna z posledních letošních letních příležitostí, kdy to bude pravda, že se můžete vracet nad ránem, anebo mávat s vlajkou na tramvaji.
0: A nebo vlád.
1: Přesně tak.
0: V sobotu. No, tato sobota, 5.9. letní parket na Víravě, tady ta Sebranka, tady ten svaz českých bohémů a těch kapel tam bude, pozor, MIG 21, Vohnout, UDG, Redikirken, Pekas, Milija.

0: 2 9 2 4 6 4.
1: A dneska budem hodný, nebudem vás trápit, ať vás to nebolí, je to jednoduchý. Takhle snadný heslo.
0: Chci
1: na výhradu. To znamená ještě jednou WhatsApp 601 292 464. Chci na výhradu a máte 2 lupeny na sobotní mejdan.
0: Číslo je u nás na webu hitradiochernahora.cz.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
8: Sobota 5. září.
7: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Hora. No a my jsme vyhlásili soutěž o lupeny na víkendovou výravu MiG-21 v Hnoutě a mnohé další. Psali jste nám na WhatsApp a my jsme už jednu z vás, našich posluchaček, vybrali. Tak už to zadáváme do telefonu a uvidíme.
1: Noci.
2: Prosím, prosím, dobrý den, Hit Radio Černá Hora, Petr Ondra, odpolední show.
1: Je, dobrý den.
0: Prosím, prosím, vstupenky nosím.
1: Já jsem to jenom zkusila.
2: A tak to má v životě bejt. Peťo, kam vám voláme?
1: Do Milovic, u Holšic.
2: Peťo, mě to nedá, byla jste v létě na nějakým festáku, v Mejdanu, nějakým koncertě?
1: Nebyla jsem nikdy, v životě jsem nebyla.
0: Nikdy, jo.
1: V žádným festáku.
2: Nekecejte, takže by to byla vaše
1: nikdy,
2: premiéra.
0: Tak... My vyměníme hořické trubičky za dva lupeny na výravu, co říkáte?
2: Za pořádný karton, ale.
1: Ježiště, já bych byla tak šťastná, já se normálně jí klepu. Radosti.
2: My milujeme tady ty vášnivý emoce. Tady kolega Ondřej dorazil z víkendu a říká, čověče, já mám nějaký chrapot, já nemůžu mluvit. Vzpomenete si vy na nějaký, no já nevím, mejda nebo něco třeba doma, kdy jste tak jako řvala, nebo při sportu, nějakým sportovním zápase, že jste si vyřvala hlasivky?
0: No když vám někdo něco ukrad, abyste na ně řvala.
2: Přesně, vrať to!
1: Jo, tak to si vzpomenu, to já umím křičet, no, občas máme nějaký kapely a tam křičím, jo.
2: Pojďte nám zakřičet, Peťo!
1: Jako teď mám křičet,
0: ne,
1: jo?
0: Jasně. Křičte, ať to slyším až do studia.
1: Dneska to rozjedem na plný pecky, budeme zpívat a tančit. Já nevím, založí, jaká písnička to je. No, tak zpívám ty písnice.
2: Vy jste, vy se tam na tu výravu prostě hodíte, na tady tu sobotu. Vy
1: no,
2: tam musíte
1: já bych chtěla, strašný.
0: Od Hit Rádia Černá Hora totiž dvě stupenky získáváte na výravu.
1: Děkuji, jste hodný. Teď jsem to zkusila, já jsem moc šťastná. Děkuji. Já si vzpomenu na vás, jo?
0: No to doufáme.
1: Sobotu, já tam budu křičet a budu děkovat za Černý Hoře, že mi dali stupenku. Děkuji moc krát.
3: Zlepší si náladu. Hitra.

0: a trošku pozměníme notu.
1: No možná i 99 balónů se vznese tenhle týden nad Hradcem Králové. Celý týden vlastně od minulého pátku tady probíhají královské slavnosti. To znamená každý den koncerty, vyvrcholí to tenhle víkend v centru Hradce Králové. Mimochodem podívejte se na královskéslavnosti.cz a součástí těch slavností bude i balónové nebe.
2: Ano, přes 50 balónů do vzduchu.
1: To představte. Jo, to musí být nádhera, snad tam počasí dopadne. A já tady se držím jednu letenku, můžu říct, jednu vstupenku do nebe. Takže příští hodinku to rozdáme, to znamená na tuto středu máte možnost, jedinečnou možnost, unikátní možnost vznést se právě balónem.
2: Přilepte se k rádiu, ta možnost je ojedinělá, tak ať vám neulítne.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
9: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Takhle zní muzika, když hraje Šabůzí a když hraje pondělní odpolední hit Rádio Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na trase ze Svitav směrem na Havlíčkův Brod. Na průjezdu Korunou bouračka osobního auta s nákladňákem. Místo průjezdné s menším zdržením. A ještě taky jedna informace z trasy Jičín Hradec Králové. Před Hořicemi stojí porouchaný kamion a doprava tady podle vašeho aktuálního hlášení zpomaluje z obou stran. Tak moc díky i za tuhletu aktuálku z Královéhradeckého kraje a vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Vyplatí se nám tankovat v Polsku? Tak pořád ano. Polská vláda reguluje ceny a třeba v polské Kudově stojí litr benzínu necelých 41 korun, nafta přibližně 45. V porovnání s náchodskými pumpami jde při tankování plné nádrže o úsporu i několika desítek korun. Chvaletice na Pardubicku čeká velká průmyslová změna. Plánovaný závod na výrobu manganu by měl začít fungovat do 6 let a dát práci asi 400 lidí. Mangan se má získávat z odkališť po bývalé těžbě u Chvaletic, Trnávky a Řečan. Investice má podle odhadů dosáhnout až 17 miliard korun. Projekt ale ještě potřebuje dalšího investora. Zítra začíná školní rok. Pozor na zameškané hodiny. Jedna dívka z Klatovska zameškala ve škole skoro 900 hodin, protože s matkou strávila 9 měsíců v Egyptě. Policie viní 49-letou ženu z ohrožení výchovy mládeže. Matka tvrdí, že původně jeli na dovolenou, ale kvůli jejím zdravotním problémům se návrat protáhl. Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic šokoval na tenisovém US Open. Poprvé v kariéře skončil už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem z Argentiny.
6: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
5: Tenhle první školní týden bude, co se týče počasí, naprosto v pohodě. Teploty většinou přes den 20 až 25 stupňů, v pátek až 27, no a většinou polojasno až oblačno. Ani moc přeháněk není v plánu.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Další nabitá hodina odpolední pondělní show pokračuje. Tentokrát to bude velký.
9: Velký, držím to tady v ruce. Balónové nebe v Hradci Králové, tato středa let balónem. Chcete letět balónem a vidět z ptačí perspektivy tu krásu?
8: Přilepte se k éteru Hit Rádia Černá Hora, za pár minut odšpuntujeme neskutečný divácký posluchačský peklo.

0: Černá Hora. No, si možná budete říkat, když se v nadcházejících dnech kouknete na hradeckou oblohu.
1: A nejenom hradecká obloha, už několik dní tady v Hradci Králové možná projíždíte centrem a říkáte si, na každém kousku je nějaká stage. Támhle stage, támhle pódium, támhle mejdan, támhle koncert. A to jsou královské slavnosti. To znamená, od pátka to frčí do této neděle. Máte jedinečnou možnost teď o víkendu si v centru Hradce Králové užít opravdu velký koncerty. Mně se teda se líbí, že to je koncipovaný pro mladý i hudební nestory. Třeba tuším, že o víkendu tady hrál Michal Prokop.
0: A já jsem v pátek slyšel akusticky Mardyho z Vypsaný fixy. Bylo to super.
1: A taky v pátek Ben Crystal, člověče. Nečekaně. Takže je to velká akce královské slavnosti, no a teď nám Ivan Kurtev, což je jeden z organizátorů, vlastně poví, co všechno tady v Hradci bude probíhat.
2: Je těch scén hodně, opravdu doporučuji posluchačům podívat se na náš web královskéslavnosti.cz, kde máme i chytré filtry a každý si může vyfiltrovat buď podle dne, kdy má volno, anebo samozřejmě i podle prostředí, v kterém nejraději tráví čas. Co je nejdůležitější ještě předtím, než na webu budete hledat, jak budete trávit volný čas s námi, tak to je vlastně to, že jsme se snažili udělat ten program tak, aby si ty programy vzájemně nepřekážely a ve své podstatě, abyste měli možnost stihnout skoro všechno. K hlavní dny oslav 4. a 5. 9. jsou vlastně směřovány tady do historického centra Hradce Králové a na Velkém náměstí, na Malém náměstí, na Kavčím plácku, v Žižkových sadech, na nádvoří městské hudební síně a na řadě dalších míst ten náš program je k nalezení.
1: To jsou královské slavnosti, to znamená spousta muziky, rozprostřená, rozporcovaná v Hradci Králové, no a součástí královských slavností je i balónové nebe. To znamená, že uvidíte během celého týdne desítky krásných barevných balónů tady na nebi, no a my tady pro vás máme jednu specialitku.
0: Chci letět. Napište na náš WhatsApp 601 292 464 chci letět a my v této hodině někoho vybereme a pošleme ho do háje, teda jako do vzduchu.
1: Je to tak, máme tady jednu letenku na tuto středu od 16 hodin ve Festival Parku, máte jedinečnou možnost. Kdo to vyhraje, poletí.
0: Já lítám každý rok na této akci, musím říct, a je to úžasný, doporučuju.
1: Nekecej, ty taky lítáš.
0: Já taky lítám.
1: Ty jsi už letěl balónem?
0: Asi 10krát. Vážně.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Zítra už zase září, ale bacha, září nemusí být vůbec špatný měsíc, protože naše snídaně šampionů vám od pondělí 7. září bude každý den zhruba 7 hodin na 10 minut nabízet exkluzivní možnost vyhrát si jednoduše řečeno prachy. Zhruba těch 7-10 totiž v našem rádiu zazní signál, zvuk reálného zvonku u vašeho baráku a pokud se zaregistrujete přes web hitradiočernahora.cz, tak se v ten moment, kdy v rádiu zvoní zvonek, běžte

0: 5000 korun. Takhle jednoduchý to je. Registrace, zvonek a když nás tam najdete, do 30 vteřin nám ty dveře otevřete, tak vyhráváte slušný prachy. A bacha, grand finále je v pátek 25. září, kdy za jeden zvonek někomu u vašich dveří nabídneme 50 000 korun.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablovrchlaví.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: První školní den s Pardubickým krajem.
10: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
11: Do školy!
9: A na co se malí školáci těší nejvíc?
12: Já se těším do školy na tělocvik.
1: Já se těším na hudebku.
13: Já se těším na matiku, na kuky.
14: No, že potkám nový spolužáky.
15: Já se těším na matiku.
16: Já se navíc těším do školy na češtinu.
9: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
17: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
18: Ne, to je cyklopecka.
17: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
18: Cyklopecky.info.
17: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
18: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
17: Cyklopecky.info.
18: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
17: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: tady je Hit Radio Černá Hora, skoro na vteřinu přesně půl pátá. Vyhlásili jsme tady před malou chvílí soutěž o vstupenku do horkovzdušného balonu, že můžete být součástí toho balonového nebe v Hradci Králové a taky v blízkém okolí. Máme tady desítky zpráv, tak vybíráme jednu z našich posluchaček a jdeme ji vytočit.
1: Bulková, prosím.
0: Niky, dobrý den, tady odpolední show na Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den.
2: Tady půjčovna balónů, dobrý den.
1: Ano.
0: Niky, řekněte nám, bojíte se výšek?
1: No, ale strašně.
0: Tak bohužel, tak naschanou.
1: Ne, já to zvládnu.
2: A i když to bude několik třeba stovek metrů?
1: No, budu muset, těším se.
0: A na co?
1: No, na ten let balónem.
0: Poletíte, jo?
1: No jo.
0: Fakt,
2: tak to je hezký. Niky, už jste někdy letěla letadlem?
1: Letadlem ano.
2: A balónem?
1: No, balónem ještě nikdy.
0: Tak my vám ten zážitek vylítnout dopřejeme, co říkáte?
1: Ježíš, tak super.
2: Niky, odkud jste, kam voláme?
1: Teďka zrovna do Jaroměře.
2: Tak to máte kousek.
1: Tak to mám kousek, no.
2: Tak to máte parádičku. Niky, vy jste nám napsala, k tomu jste přihodila srdíčko a to nás dostalo. My jsme takový, my jsme něžní kluci. A získáváte jednu letenku pro vás, let balonem tuto středu, tady v Hradci Králové.
1: Tuhle středu, už ty brďo.
0: No. To jsou jenom dva dny na to, abyste se jako psychicky na to připravila,
1: tak
0: to dáte, ne?
1: A taky
2: pojistila pořádně. No. A když poprosíte pilota, tak vám možná potom doletí až do Jaroměře, domů, na zahradu.
1: Tak to by bylo super.
0: Niky, obrovská gratulace, užívejte každý moment. Já jsem fakt letěl, přísahám, 8x třeba minimálně.
1: A
0: je to neskutečný zážitek.
2: Kde jsi všude letěl?
0: Všude, hlavně kolem Hradce lítáme dost často, ale já jsem byl třeba i v té balonové fiestě před rokem, jak nás letělo 80.
2: Ježišmarja. No tak to budete součástí úžasného balonového nebe tady v Hradci Králové, protože tento týden to tady bude prostě napresovaný krásnýma balonama. A vy budete jedna tak malá tečka nahoře.
1: No tak super, tak moc děkuju.

0: Muzika Pokáč, Soli Tajre. Na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Hele, Soráč.
0: No, Soráč.
1: Pokáč, Soráč, je tady víceméně poslední prázdninový den. Mě by teď zajímalo, jak jako fungují rodiče. Podle mě v tuhle chvíli se připravují aktovky. My jsme se o tom bavili, že ty spotkal prostě spoustu rodičů, kteří kupují takový ty velký kornouty napěchovaný bombónama. Takže kdo jde poprvé do školy, tak podle mě se na to těší. My když jsme v pátek a vlastně ve čtvrtek dělali letní jízdu, člověče, tak já jsem se ptal školáku, jak se těší do školy. Nikdo se netěší.
0: Fakt? Já když jsem jezdil letní jízdu v červenci, tak se půlka vždycky těšila.
1: Tak to bylo v červenci.
0: No právě. Já jsem si říkal, to je zvláštní, ne? Jako my jsme se do školy rozhodně netěšili.
1: Hele, tak jako co, spousta lidí se těší, někdo se netěší. V každém případě zítra tady je první školní den a začíná to na novo.
0: Ono to uteče.
1: Hele, budou Vánoce, Velikonoce a zase budou prázdniny. Tak si z toho nic nedělejte, my vám tam šoupneme další muziku a to vám 100% zvedneme náladu do té pětky.
0: Lady Gaga, Disturbed a nebo Leony, jsme Hit Radio Černá Hora.
2: Velká pardubická se Slavia a pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami, anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně nám nehlásíte nic zásadního, aktuálního. Jenom se došetřuje třeba na trase ze Svitav směrem na Havlíčku v Brod na průjezdu Krounou bouračka osobního auta s nákladňákem, ale je to snad bez držení a taky hlavně za pár minut uklizeno a sklizeno. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradcem Králové proletěl triatlonový Ironman. Pod lízátky hrál Bešiktaš i Panathinaikos. Do Hradce se sjeli i špičkoví tenisté, cyklisté i hokejisté. Zkrátka Hradec je městem sportu a aby takový zůstal, tak vedení přichystalo desítky milionů v dotačním programu. Na podporu sportovních činností dětí a mládeže pro příští sezónu je připraveno více než 26 milionů korun. Podpořen bude mimo jiné fotbalový klub Slavia Hradec Králové, taneční skupina T-Base a nebo taky bruslařský klub. Skoro 26 milionů korun je na stejnou sezónu vyčleněno v dotačním programu na vrcholový a výkonnostní sport. Tyhle peníze se rozdělí 29 žadatelů. Mezi nimi je TJ Slavia, TJ Sokol a třeba TJ Montas Hradec Králové.
9: Podpořeni budou také šachisté ze šachového klubu Lípa, orientační běžci z OK 99 Hradec Králové a upozaděni nebudou ani extraligoví hráči ze Squash Centrum v klubu Hradec Králové.
8: Uvedl náměstek primátorky Miroslav Hloušek. Hradec Králové podle něj už nachystal i sportovní dotační program na příští rok.
9: Jedná se o dotace na pořádání významných celorepublikových či mezinárodních sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrovaného sportovce, kteří přispějí k rozšíření a obohacení sportovně kulturního života ve městě v průběhu celého příštího roku.
8: Dodal náměstek Hloušek. Termíny pro podávání žádostí pro první kolo jsou od 2. listopadu. Vyčleněná je suma 2 miliony 200 tisíc korun. V Hradci Králové bude už tuhle sobotu den s letadly. Ředitel společnosti letecké služby Hradec Králové Pavel Rindt láká na prohlídku letadel. A co bude dál k vidění?
10: Letiční technika, vyhlídkové lety, soutěže pro děti a soutěže o letecké zážitky. S hlavní cenou letem v MIGu 15.
8: Díky za pozvánku. Teď ale na Černé hoře už končí další Králové Hradec aktuality.
11: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Jak to je dneska s východočeskou oblohou? Aktuální teploty okolo 24 s tím, že mi v podvečer nebo večer mohlo taky trošku sprchnout. Zítra 23 a snad bez deště, nebo respektive bez nějakého výrazného.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Odpolední show s datem 31. srpna pokračuje.
12: To je zásadní informace, zítra první školní den, to znamená žádné deštníky, žádné gumáky, ale příjemně, lehce, letně.
0: A zítra to je jenom jedna hodina, ne? Většinou ve škole, tak to se ještě dá zvládnout.
12: Přesně, to budou bombony, to bude pohoda, tak milé děti, posaďte se. Co se bude tento rok dít?
0: Co jste dělali o prázdninách?
12: Přesně tak.
0: Jo, to byl jediný den, který jsem miloval ve škole.

Imagine Dragons, další muzika na Hit Rádiu Černá Hora. Hezké pondělní odpoledne přejeme. Včera v rámci první fotbalové ligy bylo první derby mezi Spartou a Sláví, nebo chcete-li mezi Sláví a Spartou. A mě na tom pobavila, já nevím, v 70. minutě jedna situace, že do hry šel střídající hráč.

0: co ty hráči mají hrát. Předal to jednomu záložníkovi a ten tam s ním pak běhal a při tom bránění prostě, jak když čteš noviny v záchodě.
1: Čověče, nebyla to výplatnice?
0: Jo, pro... Cože?
1: Tak to tam ani neběžím.
0: Ty tam nemám dovolenou zapsanou.
1: Počkej, jenom možná teď je potřeba říct, ty jsi to byl hráč Sparty nebo Slavie?
0: Byl to hráč Slavie.
1: Tak to mají dobrý peníze, ne?
0: No tak hlavně vyhráli včera 3-0.
1: Tak to mělo 6-0.

0: kapela Kryštof, půlnoční hřích na Hitrádiu Černá Hora. A taky vás někdy překvapí, co na vás vyhrkne vaše navigace?
1: Nám přišla teďka do studia fotka, že vám v autě Waze ukázal před malou chvílí varování. Pozor na vánici, na sněhovou vánici. Dbejte zvýšené opatrnosti, podmínky se mohou náhle změnit.
0: A to nám poslal pan kolega Petr Roubíček, nejede na nějaký nejdan?
1: To, že už by se rozjížděl takhle po cestě, jo?
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Hele, dlouho si nám nevyprávěl nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obveselná.
4: Můžu něco zkusit vymyslet, přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
3: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
4: Nevím.
3: Všechny.
4: Okay, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
3: No to v tom případě, to je ještě lepší.
4: Okay. Jednou, už je to díl, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě. Nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
3: Ano.
4: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíce restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežranej musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
3: To přijde jako ideálně strávený den. No jako, a stihnul si to?
4: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
2: Musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
8: Hey. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: 31. srpna ladíte Hit Radio Černá Hora a zítra zpátky do lavic, je to vlastně strašně nepříjemný, řekl bych vlastně nejenom pro studáky a školáky, ale vlastně pro rodiče, ne?
1: No, já si naopak myslím, že možná potkáte zítra lidi, kteří divoce tančí, zpívají a otevírají šampaňské, to jsou možná rodiče, protože skončí takové ty nekonečné věty. Mami, co budem dneska dělat, já se nudím. Hele, znáš to, že jo? Takhle, pro prvňáky zítra velká událost. Mami, co budem dneska dělat, já se nudím. Hele, znáš to, že jo? Takhle, pro prvňáky zítra velká událost. No a pro ten zbytek? No, tak

0: horkovzdušného balónu.
1: Vlastně letenku jsme rozdali.
0: Letenku, to je to slovo, bylo to teda nabitý, ti řeknu.
1: No ale malinko tady se jako smutek je, možná někdo zatlačil sezu, protože my jsme doletěli do konce prázdnin, dneska poslední prázdninový den, ale tím si nenechte třeba zkazit náladu, protože po 18. hodině tady bude Hit Radio Classic. Hele, já to tady scrolluju, Guns N' Roses, Madonna, Alanis Morissette, prostě je toho spousta, skvělá muzika.

0: ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš. Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota. Sobota 5. září. Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. axis@hk.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora na dálnici D11 8,5 km směrem od Prahy na Hradec. Si dejte pozor, hlásíte nám, že tady stálo porouchané osobní auto. Nic dalšího jinak nehlásíte v rámci pondělního odpoledne, tak dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nová

0: nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
6: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
5: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy obětí bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Prázdninová bilance se počítá od 1. července. Závody světového poháru ve veslování bude Česko hostit i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
7: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
5: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přeháňky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11 na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
8: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hitrádio Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc. Nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, jaký z toho máte pocit. Protože tak to obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba puberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hit Radio 18.18. Něco si přejte, já vím, říkám to pokaždý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divokej Bill, tak buďte s námi.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Info.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

prosím vás, ptala jsem se, vy co máte prvňáčky, jaký jsou pocity? A takhle, díky za vaše zprávy, je to skvělý, píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den. Ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci. Má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne. Uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo, přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, to je skvělý, já jsem na tom byla podobně, takový brouk pitlík prostě, ale to jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat, myslím si to, doufám, držím pěsti. A pak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte, žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký? Je to velký, ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který to zítra čeká a hlavně všem rodičům. Prosím vás, zvládněte to a vodě rovnou řasenku, jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Man in the Rain. Jdeme na to.

0: Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box, 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozný to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá. Ale jo, já jim třeba jako chci udělat kýš-kýš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo? To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí. K tomu OMD nebo Kim Wild. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna. 7. hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď už

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, jste s Hit Radiem, hezký večer. A prosím vás, naprosto šílený příběh se teď odehrál a mexický námořnictvo teď ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře. Ty se prosím vás, a to je teda šílený, ocitli na volném moři ve velkým chladícím boxu. Nic jiného neměli, jo. A v tom chladícím boxu ve vlnách Tichého oceánu dokázali přežít 5 dnů. Neuvěřitelný, jakože wow, neskutečný, jakože nedokážu si to moc představit, zároveň ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství, když to i ty rybáři vydrželi, že jo. No nic, další hity právě teď, balastové věci a kouzlo.

0: My Heart Goes Boom. French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky, vy, co jste doma, nohy nahoře, vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo, pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně, to by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí, je nás poslouchat, ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia, samozřejmě pokračují dál. Carlyle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: První školní den s Pardubickým krajem.
5: Hurá! Do školy!
6: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
5: Do školy!
4: A na co se malí školáci těší nejvíc?
7: Já se těším do školy na tělocvik.
8: Já se těším na hudebku.
9: Já se těším na matiku, na kuky.
10: No, že potkám nový spolužáky.
11: Já se těším na...
12: Já se navíc těším do školy na češtinu.
4: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.

Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo, kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem podáváte studený nápoje, že jo, ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekáč je skvělá volba. No, tak si spolu když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti a jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou málo traktorem. MiG 21 právě teď do uší.

to The Jam, Town Called Melis. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jenom pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace, tak slibuju, že i další

0: Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: První školní den s Pardubickým krajem.
1: Hurá! Do školy!
2: Prvňáčci mají před sebou svůj velký den. Poprvé v životě půjdou do školy.
1: Do školy!
0: A na co se malí školáci těší nejvíc?
3: Já se těším do školy na tělocvik.
4: Já se těším na hudebku.
5: Já se těším na matiku, na kuky.
6: No, že potkám nový spolužáky.
7: Já se těším na...
8: Já se navíc těším do školy na češtinu.
0: I letos najdou naši prvňáčci hned první školní den na lavicích spoustu dárků. První školní den s Pardubickým krajem.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Pavol Habera.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No a prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vyjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky, no jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou, to je rychlovka, tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže opravdu, protože samozřejmě neměla maďarské mýtné zaplacené, tak dostala pokutu. Není to vůbec teda levná pokuta, 153 eur, což je 3711 korun, docela dost. Navíc ono to se to stalo začátkem letošního roku a až teď ta pokuta přišla, že jo. Takže vlastně to ani nevíte, jak se stane, jo. To je skoro lepší zůstat v Česku. Hele, tu krásně, jo. Silnice nic moc, takže stejně daleko nedojedete. Ale třeba kopce máme hezký, že jo. Teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm. Ale jinak, jo, protože pak to vidíte. Jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu. Tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo. Zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky.

vás prostě nenechá v klidu. Skatman John a Skatman v éteru Hitrádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej.

ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric, tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo, nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo. Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no, dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jo, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pak jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit. Ha! Vy si můžete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klapne do uší právě teď mobil a jeho porcelán.

Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom, tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Do celé samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.

0: It's Hozier.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Čas duši léčí.